naladěné Color Music Radio. Byl jsem Redek James a jeho velký hit Super Freak, který vykradl MC Hammer na začátku 90. let. A my si dáme další muziku, 70. a 80. Dneska to bude hodně o rapu 80. let, takové ty old school rapy a podobně. Vám tu bude hrát Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu. Tady už je Gary Bird and the GB Experience, taky Steve Wonder a The Crown. Potom tu bude Sylvester Rock the Box, taky Terence Dan Darby, Wishing Well a spousta další příjemné muziky. Tak příjemný poslech na Code Music Radio, ať už posloucháte ve středu, v premiéře o 14 hodin, nebo v pátek o 6 ráno v repríze. Tak si užijte tuhle hodinku, dejte se volume trochu doprava a užijte se ten týden hlavně old school rap, který vás už za chviličku čeká.

jsme se pustili do old school rapu na Core Music Radio, na plno celkem. Tohle to byl Malcolm McLaren and the World's Famous Supreme Team a Hey DJ, předtím Run DMC a It's Like That. A teď je tady Grandmaster Flash a další bomba 80. let. The Message. Tohle to jsou takové ty úplně jako, jak říká můj kolega Pavel Bárta, dřevní rapy. Jako ty základy, kdy ten rap měl hlavně jako fakt velkou sílu. Perfektní muzika k tomu a perfektní texty. Taky hrozně průrazní hlasy, protože tyhle ty rapeři, a to platilo ještě do začátku 90. let, měli prostě fakt takový jako hrozně silný hlasy. Když se prostě rozjel Grandmaster Flash do mixu nebo do mikrofonu, tak to prostě stálo za to. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.

Tak to byl Grandmaster Flash a The Message. Tak jeden z těch úplně základních rapů 80. let. Ještě White Lines, New York, New York, City of Dreams. Pak samozřejmě další kapely a další interpreti. No a my si dáme další muziku. Teď tady bude Sugar Hill Gang a Rock the House. Ale na začátek Houdini a Haunted House of Rock. Tohle se dokonce dostalo třeba i do bavorské Top Ten. V 80. letech, což je jako zvláštní. Jo. Že jako bavoráci měli rádi rap, měli rádi disco, ale zase až tak často se tam ty věci nedostávaly. Ale tahle ta věc se dostala do Top Ten. Schwager der Woche na Bayern 3. A hrálo se to tehdy. A dneska to vlastně nikdo nehraje. Je to úplně zapomnutý kousek. Přitom to je taky skvělá věc, která se úplně skvěle hodí třeba na Halloween a tak podobně. Tak si dáme Houdiniho a potom tady Sugar Hill Gang tady na Color Music Radio a pak další muziku.

0: Color Music Radio.
1: Hey girls, B-boys, superstar DJs, here we go!

Je vlastně až neuvěřitelné, kolik skladeb vzniklo z téhleté věci z 80. let. Tam máte Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, na začátku hnedka. Potom jsou tam... No, jak mi se jmenovali, Ježišmarja. Bloodhound Gang, The Roof Is On Fire. No a ještě možná byste se dalo tam najít něco dalšího, prostě všichni to vykopírovali a vysemplovali. Tak to byly Sugar Hill Gang a originál samozřejmě Rock the House. Teď co to znamená, Bloodhound Gang? No? Posloucháte Core Music Radio a hrábnu sem do archivu old school rapu 80. let. A tohle je taky velká klasika, kterou mám hodně rád. Nehraje se vůbec. Orange Juice Jones a Drain. Ono to začíná tak hezky, ale pak ten konec, to je nářez. Pokud to rozumíte anglicky, povolíte se. Pak mám ještě pro vás jednu 70-kovou věc na závěr. Old School pro tenhle týden. Teď tedy rok 83. A taky naprosto skvělá věc. Tak doufám, že vás dnešní vysílání baví. Slyšeli jste třeba i věci, které jste dlouho neslyšeli. Ať už v premiéře, ve středu 14, nebo v repríze, v pátek ráno 6.

A tady už jsou slíbené sedmdesátky na závěr Oldschoolu pro tenhle týden. Loučí se Jakub Nevín od Mixpultu a mikrofonu. Doufám, že vás Oldschool, nebo jak říká Pavel Bárta, dřevní rap bavil. Za týden opět zase jiný playlist. A teď ten závěr právě tyhle ty moc melodické a hezké sedmdesátky. Takže příjemný posled dalšího vysílání. Za týden opět naslyšenou v Oldschoolu. A taky si navaďte v sobotu hudkářství od 8 večer s muzikou 70. a 80. Tohle je Mystic Marilyn a Just Can't Give You Up. A já se tedy definitivně loučím od Mixpultu a mikrofonu pro tenhle týden.

eyes on you. I'm gonna jump out the bushes and grab you.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
3: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za Grance má mikrofonem DJ Friky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 8:05. Dneska je, přátelé, datum, který byste si měli pamatovat, protože je 18. a to znamená jediný 18. září samozřejmě. Dnes oslavíme společně s Frikolorou narozky, ano přátelé, 13. výročí od začátku vysílání, dneska Brno a klub na dráze. No a já doplním, že ještě dnes můžeme oslavit společně s tím taky svátek Krištofů. Ano, přátelé, pokud jste Krištofové, já tam jednoho Krištofa z Brna znám, ten chodí pravidelně, tak možná přijde taky hodit bokem. Každopádně vězte, že i dnes počasí bude a to nás zajímá víc než obvykle, protože meteorologové nám dnes slibují pro dnešek převážně jasno nebo polojasno. Já ještě radši zkontroluju to Brno, tam by to mohlo být tedy teď ještě pod mrakem, ale odpoledne a v podvečer už tedy polojasno nebo slunečno. A to téměř na našem území, výjimečně přehánky v Brně nevidím žádný. Pojďme se podívat na teploty, ty ranní 9 až 11 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech potom 16 až 21, těch 21 bude v Brně, přátelé, důležitý. 12 až 17 k večeru a přes noc potom teploty kolem 9 až 11 stupňů. No a to jsou informace o počasí, který nám taktéž nahrávají. To je podstatná informace, i když s jistotou nemůžeme říct nic jiného, než že počasí bude. Takže bát se nemusíme, určitě nějaký počasí bude. No a to jsou ty základní informace týkající se dnešního dne. Já ještě doplním tedy informace o tom, pokud jste nás, nedej bože, naladili dnes poprvé, tak vás vítáme a jsme samozřejmě šťastní. Vězte, že nás čekají dva hudební sety. Ten první bude věnovaný oldschoolovýmu rapu a hiphopu, i když to tak teď nevypadá. Já jsem včera končil Beastie Boys, tak jsem si říkal, že začnu Beastie Boys. Šáhl jsem po týhle pece Don't Play No Game, kterou mají na svědomí Beastie Boys a také Santiold. Trošku je to jiný rytmus, než jsme zvyklí, ale myslím, že pecka dobrá. Pokračovat už budeme Cypress Hill. No a v tomhle rytmu se ponese celá první část. Ta druhá, jelikož je dneska pátek a pozorný posluchač už tuší, že se budeme věnovat klackům v kýblu. Ano přátelé, Jungle a Drum Bass, novinky z posledního týdne, ty nás čekají mezi 9 a 10 hodinou, takže aktuální věci. No a ještě tady máme rubriku Frikolora Info, ta je tady s náma úplně od začátku, celých těch 13 let, který dneska budeme slavit. No a tam se dozvíte to, co vědět nepotřebujete, nechcete a neměli byste. Je to jednoduchý jako facka, jdeme na to, já vám přeju příjemný dobrý ráno ještě jednou při poslechu Color Music Rádia a pořadu Frikolora.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color, já to opakuju celý týden, už možná dva týdny, nebo možná tři týdny. Prostě je to důležitý. Máme tady oslavu výročí založení pořadu Free Color. Ano, přátelé. A to přímo dnes, tedy dnes v Brně. Jste z Brna nebo okolí, nebo jste tak velký fanoušci, že byste přijeli třeba od někud jinud? Jestli se nepletu, tak jednou do Brna na Free Coloru a přijel dokonce Jirka z Českého Krumlova. Takovejhle srdcář se mezi váma je, no ale to neznamená, že samozřejmě to musíte dělat všichni, spíš jenom pro ty, kteří by chtěli a jsou z okolí Brna nebo Brna, chtěli by dneska přijít na Mejdánek s Frikim a s DJem Fivem, tak nezapomeňte, že dnes odpoledne od 4 hodin probíhá tedy Free Color a 13. výročí od založení tohohle pořadu, no a my se tam můžeme potkat. Také já budu vyrážet ve 12 vlakem, tak abych tam tedy na tu třetí, čtvrtou byl, snad to všechno dobře dopadne, je to stejný jako s počasím, jediná jistota je, že jdu na vlak. Tohle bylo tvrdý, ale bohužel pravdivý. Ne, poslední dobou jsem se vždycky dostal tam, kam jsem měl, tak doufám, že jsem to dneska nezakřik. A vidíme se dneska v Brně.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freeklora za gramcem a mikrofonem DJ Freaky, 55 minut po 8 hodině, to ukazuje časomíra tady ve studiu a já mám pro vás informace nejen k dnešnímu dni, ale samozřejmě i k počasí a taky to, co nepodstatného nám napsali internety. Pojďme postupně, je 18. září, to je důležitý, protože dneska je oslava 13 let od založení pořadu Freeklora v Brně, to si musíme ještě několikrát zmínit. Taky si dnes můžeme oslavit Krištofův svátek, takže Krištofům všechno nejlepší. No a jaký by dnes mělo být počasí? Převážně jasno nebo polojasno? Ojediněle zataženo a výjimečně dešťový přehánky. V Brně by dnes ale mělo být krásně, a to od 11 hodin až do večera v podstatě polojasno nebo slunečno. A ty teploty by tam měly být taky nejvýš. Já se dnes na to Brno trošku zasoustředím, co si budeme povídat, docela mě to zajímá. Dnešní teploty je ranní 9 až 10 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 17 až 21 stupňů. K večeru se ochladí, a to na 12 až 15 a přes noc potom 9 až 11 stupňů. A jak jsem říkal, nejtepleji má být dnes v Brně, taky tam má být nejhezčí počasí. Tak nám to snad vyjde, ono přece jenom s tím počasím není nikdy nic jistýho. No. A my pojďme na to, co napsali internety. Chybějící reflexe a další projevy lidí, kterými se ve vztahu nikdy nebudete cítit bezpečně. Ať je to vztah partnerský nebo přátelský, s některými lidmi se téměř vždycky cítíte divně. Pokaždé, když s nimi mluvíte, dostaví se vnitřní neklid. Přesně tak působí na ostatní lidi, s nimiž je prakticky nemožné zažívat vztahové bezpečí. Proč to tak je a jak přesně se projevuje? No a bezpečný vztah můžete mít jen s vyzrálým člověkem, který se na vás dokáže naladit a v případě nutnosti vás i podpořit. Možná i vy kolem sebe máte řadu lidí, v jejich společnosti vám není příliš dobře. Důvodem může být právě to, že se s nimi necítíte bezpečně. Jakmile si uvědomíte, že je to kvůli tomu, jak se k vám chovají a že se to pravděpodobně nezmění, můžete se od nich odpoutat. Bezpečné vztahy jsou o bezpečí fyzickém a zároveň, což je možná ještě důležitější, o tom emočním. Dej se budovat pouze s lidmi, kteří jsou pro vás citově bezpeční. Jen takovým lidem můžete bez oba věřit se nejinternějšími, nejcitlivějšími a nejbolestivějšími stránkami svého života, uvádí manželská poradkyně Kim Bounová. Proto se hodí věta, jak spolehlivě rozpoznat ty, kteří vztahově tedy bezpeční jsou. No a nebo hodí se vědět, samozřejmě. A pro zachování duševní pohody jim raději ve svém životě nedávat moc prostoru. Chybí jim sebereflexe, za prvé, všechno chtějí hned, za druhé, za třetí, neposlouchají a pořád mluví, za čtvrté, skrývají své problémy a chyby, za páté, tvrdě kritizují a odsuzují, za šesté, mají pocit, že jsou středobodem vesmíru, za sedmé, na všechno mají odpověď a řešení. No a jdeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám. Fidži vyhlásilo národní stav nouze. HIV tam má každý 60. člověk. Fidži vyhlásilo kvůli šíření viru HIV národní stav nouze. Podle oficiálních odhadů je v tomto ostrovním státě v jižním Pacifiku nakažených 1 z 60 dospělých. Virus se přenáší krví nebo tělními tekutinami. Fidži má necelý milion obyvatel. Fidži posiluje testování a léčbu v reakci na nárůst nových infekcí. Podle společného programu OSN pro HIV a AIDS se počet nakažených za posledních 15 let zvýšil 12-násobně. Nejnovější údaje agentury OSN ukazují, že v roce 2025 žilo v zemi přibližně 9000 lidí s HIV, o své nákaze vědělo pouze 39% z nich a antiretrovirální léčbu dostávalo jen 22%. Podle fidžijské vlády má HIV 1 z 60 dospělých v zemi, zatímco před 5 lety to byl jeden ze 167. No a poslední informace, ta se týká rajského protlaku. 3 měsíce jedli rajčatový protlak, co poté ukázali testy a snímky mozku, nikdo prý nečekal. Rajčatový protlak běžně končí v omáčkách nebo na pice. V nové studii ho ale vědci podávali lidem každý den po dobu 3 měsíců a sledovali, zda se změní jejich pozornost, paměť a fungování mozku. Výsledky překvapily, některé testy se zlepšily a snímky ukázaly změny v propojení mozkových sítí. Studie má však důležité omezení.
omezení. Za červenou barvou rajčata tedy může likopen, karotenoid a s antioxidačními vlastnostmi, které dokáže procházet hematofancelickou bariérou. Vědci proto dlouhodobě zkoumají, zda může ovlivňovat také procesy spojené se stárnutím a fungováním mozku. Tým v Barceloně. Univerzita, teda, která tam sídlí, teď tuto otázku otestoval přímo na lidech. Do randomizované studie zařadil 47 zdravých dospělých ve věku od 40 do 55 let. Studii dokončilo 42 z nich. Každý z účastníků absolvoval 2 tříměsíční fáze. Během jedné denně jedl koncentrovaný rajčatový protlak v dávce 0,5 gramu na kilogram tělesné hmotnosti. Během druhé naopak držel stravu s nízkým obsahem likopenu. U člověka vážícího 70 kg to odpovídá přibližně 35 gramům protlaku denně. Mezi oběma obdobími následovala měsíční pauza. Pokud je nám známo, jde o první klinickou studii, která spojuje změny antioxidačního likopenu se změnou funkčního propojení mozku. Uvádějí autoři práce v časopise Antioxidanty. Co na to magnetická rezonance? Po rajčatové fázi výzkum dosáhl účastníci lepších výsledků v testech selektivní pozornosti a mírně se zlepšil také v testu asociativní paměti, při kterém si spojovali obličeje se jmény. Koncentrace likopenu, tedy v krvi, podle očekávání výrazně vzrostla a vědci zaznamenali také hraniční zvýšení hladiny BDNF, tedy bílkoviny důležité pro plasticitu a přežívání nervových buněk. Rajčatový protlak v neposlední řadě HIV na Fidži, nebo třeba to, jak rozpoznat tedy lidi, s kterými se necítíme bezpečně. To je tady tedy Frikolora Infos, informace, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Teď už něco o parťácích a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a novým parťákem od minulého měsíce je také firma Maskot. Ano, přátelé, Maskot, tedy ty, co ví nejlíp, jak to odfiltrovat a zabalit, to je firma Maskot a parťák pořadu Frikolora. 9:03, přátelé, kamarádi, dáme si rychlej reklamní blok a já mám pro vás novinku, a tedy, kterou mi poslala už Zuzelka, a je to Diamonds, QZB a Sydney Bryce. Měla by to být aktuální novinka, takže stejně jako vždycky budeme dnes tedy hrát aktuální věci z posledního týdne, nevím, jestli tadle je, ale Zuzelka říkala, že je to nový a já jí samozřejmě věřím a samozřejmě věřím, že to bude pecka, a to znamená, že odstartujeme, dá se říct, relativně z hurta. Tak se na to připravte, držte si klobouky, dáme si reklamu a za chvíli se slyšíme. Dobrý ráno vám všem, na Color FM přeje DJ Freaky.

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
2: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
3: No a jdeme na to, druhá část pořadu Freakolora už odstartovala věcí, kterou jsem zmiňoval, Diamonds.

No a jestli se nepletu, tak já jsem šáhl ještě do minulého týdne. Aspoň já si teda myslím, že jsme to tady hráli jako poslední věc minulýho týdne. Teď ale už věci, které budou aktuální a které jsme tady ještě nepouštěli.

No a poslední pecka dnešní Frikolory a teď 52 minut po 9. hodině vás ještě jednou pozvu na dnešní mejdan, který se uskuteční v Brně, a to v klubu Na dráze. Tam totiž proběhne samozřejmě Frikolora anniversary 13 let od začátku vysílání.

4:50 minut po 9. hodině, tak ještě jednou, přátelé, dneska, tedy od 4 hodin odpoledne, klub na dráze Brno a Frikolora Live společně s DJem Fivem a taky BIM ze Slovenska, finger drummerem. Takže pokud ještě nemáte plán, počasí má být fanfárový, já se těším, za chvíli vyrážím vlakem, tak, aby jsme to stihli. Mě čeká tedy dnes Brno, zítra Karlovy Vary, já jsem si myslel tam teda už privátně, že si trochu odpočinu od toho cestování a ono to bude ještě teď trošku jako víc náročnější. Přece jenom Brno Vary, pak už je podle mě jenom až a Jablunkov, anebo Ostrava Plzeň, něco takovýhleho, ale takhle jsme si to vybrali, takhle to bude. Ale vy nezapomeňte, přátelé, ale, vy nezapomeňte, že dneska je opravdu ten den, kdy můžete přijít s Frikolorou oslavit těch 13 let. Pro mě to je důležitý. Bůh ví, jak dlouho to bude totiž fungovat všechno. Ono nikdy není nic jistý, takže každý takovejhle jako výroční mejdánek je podle mě důležitý a bude fajn, když se potkáme. Dneska odpoledne, v podvečer a večer na dráze Freaky 5 BI a Frikolora Live, takže pokud se chystáte, těším se na vás. Pokud ne, nezlobím se na vás.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolor, a tohle už je závěr dnešního vysílání. 57 minut po 8 hodině, tak jak jste zvyklí, a vám sdělíme dnešní informace, a to, že je 18. září a máme dneska pátek a svátek nám slaví Krištofovek, takže Krištofům všechno nejlepší. Mělo by být převážně jasno nebo polojasno, ojediněle zataženo a výjimečně dešťový přáňky. Ty ale nebudou podle předpovědí meteorologů v Brně, přátelé, tam bude od odpoledne polojasno nebo jasno. Ranní teploty, ty by se měly pohybovat mezi 9 až 11 stupni, v odpoledních maximech 17 až 21, k večeru potom 15 až 17 a přes noc 9 až 11. Jakože ochladilo se, ale není to tak hrozný. A dneska by ty teploty s tím sluníčkem měly by podle mě úplně ideální na ten mejdan do 10 večer právě v klubu na dráze. Tak já se těším, zabalím si saky paky a vyrazím. A ještě předtím chybějící sebereflexe a další projevy lidí, se kterými se ve vztahu nikdy nebudete cítit bezpečně. Ano, přátelé, ať je to vztah partnerský nebo přátelský, s některými lidmi se téměř vždycky cítíte divně. Pokaždé, když s nimi mluvíte, dostaví se vnitřní neklid. Přesně tak působí na ostatní lidi, a tedy s nimi je prakticky nemožné zažívat vlastní bezpečí. Proč to tak je a jak přesně se projevují? Bezpečný vztah může mít jen s vyzrálým člověkem, který se na vás dokáže naladit a v případě nutnosti vás i podpořit. Možná i vy kolem sebe máte řadu lidí, v jejichž společnosti vám není dobře. Důvodem může být právě to, že se s nimi necítíte bezpečně. Jakmile si uvědomíte, že to je kvůli tomu, jak se k vám chovají a že se to pravděpodobně nezmění, můžete se od nich odpoutat. No a my jdeme dál. Další informaci, kterou pro vás mám. Fidži vyhlásilo národní stav nouze. HIV tam má každý 60. člověk. Fidži vyhlásilo kvůli šíření viru HIV národní stav nouze. Podle oficiálních odhadů je v tomto ostrovním státě v jižním Pacifiku nakažený jeden z 60 dospělých. Virus se přenáší krví nebo tělními tekutinami. Fidži má necelý milion obyvatel. Fidži posiluje testování a léčbu v reakci na růst nových, tedy infekcí. Podle společného programu OSN pro HIV a AIDS se počet nakažených za posledních 15 let zvýšil 12-násobně. No a poslední informace dnešního rána se týká rajského protlaku. Ano, 3 měsíce jedli rajčatový protlak. Co poté ukázali testy a snímky mozku, nikdo nečekal. Rajčatový protlak běžně končí v omáčkách nebo na pice. V nové studii ho ale vědci podávali lidem každý den po dobu 3 měsíců a sledovali, zda se změní jejich pozornost, paměť a fungování mozku. Výsledky překvapily, některé testy se zlepšily a snímky ukázaly změny v propojení mozkových sítí. Studie má však důležitá omezení. Za červenou barvu rajčat může likopen, karotenoid s antioxidačními vlastnostmi, který dokáže procházet hematoencefalitickou bariérou. Vědci proto dlouhodobě zkoumají, zda tedy může ovlivňovat také procesy spojené se stárnutím a fungováním mozku. Tým z Barcelony tedy testoval asi 47 zdravých dospělých ve věku 40 až 50. Každý účastník absolvoval 2-3měsíční fáze. No a pokud je nám známo, jde o první klinickou studii, která spojuje změny. No a magnetická rezonance po rajčatové fázi výzkumu dosáhli účastníci lepších výsledků v testech selektivní pozornosti a mírně se zlepšili také v testu asociativní paměti, při kterém si spojovali obličeje se jmény. Koncentrace likopenu v krvi podle očekávání vyrostla a vědci zaznamenali také hraniční zvýšení hladiny BDNF, tedy bílkoviny, důležité pro plasticitu a přežívání nervových buněk. Je minuta po 10, přátelé, já se s váma pro tuhle chvíli loučím a my se budeme těšit opět zítra je sobota. Dneska se budeme těšit v klubu na dráze, no a já musím skončit jako vždycky parťákem a parťákem pořadu Frikolora. Není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiem a tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a samozřejmě firma Masko. Ty, co ví, jak to správně zabalit a odfiltrovat. To jsou maskoty a parťáci tohodle pořadu. No a to bylo vše, přátelé, pro dnešní den. My si zase povíme něco v pondělí, až se tady tedy opět uslyšíme. Díky za pozornost, mějte krásný den, naslyšenou a čau.

Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Now you know. Podporuje Repre Four Seasons.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotač.
2: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
1: Fonotač.
2: No tak to roztoč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Cool and the Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Dátali se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
7: Se Zuzanou Maxa.
4: Single Story.
8: Let's party. Have a good time.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

0: Shout out to Twine Matt. Your verse is still on here in spirit. Love you, bro. Live forever.
1: So yesterday, bro, I'm in a clubhouse.
2: Jo, yesterday Arrested Development v Praze v Lucerna Music Baru naprosto nádherný koncert. A to usuzuju nejenom já, ale tolik lidí, kolik za mnou potom po koncertu přišlo s tím obrovským rohlíkem a nadšením. To byla fakt radost vidět. A my jsme si zahráli věc z jejich nového loňského alba, který se jmenuje Adult Contemporary Hip-hop. Tenhle ten song byl věnován reprovi a kámošovi od frontmana Arrested Development, který se jmenoval Tuan Mecca, který žil v průběhu nahrávání desky, zemřel. A tak je mu vlastně věnovaný celý to album. A co se mi u Arrested Development hodně líbí, že i přes těch 35 let, co fungujou, tak stále je tam hodně komunitní a hodně rodinný spirit. A tohle to je z té nové desky taková hezká oda na rodinu. Tak zdravíme všechny rodiny, které poslouchají právě teď polední meny. Admiral Kolíbal na vlnách Color Music Radio. Příjemný poslech.

Cleo Soul z nového alba Gentle Woman. Hráli jsme si song jménem Síla lásky. Bez lásky to je takový celý složitější, ne? Tak možná právě ta naše existence tady na zemi je o tom, že se učíme milovat. Ideálně nějak na férovku nejenom sami sebe, ale i svět kolem nás. Tohle už je to Mish a Yusuf Days. A ještě tam hostuje Freddy Gibbs, kterýho jsme se měli dočkat v srpnu na kempu, že? Kemp nebyl, tak třeba někdy v budoucnu. Každopádně posloucháte Color Music Radio Polední menu s Lukášem Kolíbalem. Buď v pátek a nebo taky v neděli. Don't listen to what they say. You can't take it slow.

Tak, kdo máte rádi jazz, šmrncly i dalšíma žánrama, tak bych rád vám doporučil kyjevskou bandu Hype & Dash, který zvu 4. října do Kafe v lese v rámci nového seriálu jménem Prague Outer Box. Instrumentální banda, ale úplně fenomenální hráči. Těma přesahama, občas ty beaty vlastně jsou taky hodně hip-hopový, i když furt je to jazz, protože jazz jsou ty kořeny toho všeho. A když mluvím o hip-hopu, tak teď jsme udělali takový oblouk a zase se k němu na chviličku vracíme. Tohle jsou De La Soul, který loni udělali album Cabin in the Sky, první, který dělali jako duo, protože žel Dave už taky není mezi námi. Ale udělali naprosto nádhernou koncepční desku Cabin in the Sky, který jsou takový dvě postavy v oblacích, který mají hlavu v tom nebi. A vlastně ten Dave, i když tady není fyzicky s náma, tak na té desce je vlastně velmi přítomný. Velmi zajímavým způsobem fakt doporučuji si poslechnout celý album. Tohle je skladba jménem Day in the Sun, ať si trochu užijeme ještě těch slunečních dnů, co máme. Hostuje tam Q-Tip a Yumi Bingham. A podtitul té skladby je Get In With You. To znamená, že pokud byste chtěli někoho vzít na krásný společný odpoledne, tak neváhejte zavolat. All the people in the land are very happy. Oh no, let me finish the book.

Tak, to byla úplně horká novinka Kezia, k.zio. Tak a teď troška Jamajky. Trošku R&B nota, nicméně dancehallový interpret, který se říká Jamil. A vlastně song o Resilience. To znamená síla přežití.

Mm-hmm, tak ještě to upřesním. Resilience znamená odolnost. A odolnost je vlastně potřeba k tomu, aby jsme tou naší lidskou zkušeností mohli procházet férově, s odvahou, s láskou. Tak, otec Fura tady sedí dneska se mnou.

No a teď vezmu to téma trošku ze široka a schopnost si vypěstovat nějakou zeleninu, jídlo, trošku více soběstačnosti, což ve městech úplně není tak snadný, ale třeba Kubánci, který dlouhodobě nemají moc možností toho si v těch obchodech toho moc koupit, tak rozvinuli vlastně městský zahradničení, prej do úplné dokonalosti pěstujou na každém volném prostoru dvorků, střech a tak dále. Možná to je taková dobrá příležitost se učit nejenom kvůli přežití, ale toho, že vlastně jsme schopní si vypěstovat vlastní jídlo a třeba ho potom vyměňovat, když tak vidíme, že všechno bude za chvíli digitální, tak o to víc mám pocit, že těch hmotných schopností je potřeba. Mám pro vás soutěž o knížku, která se jmenuje Zahrada Gáji. A která je výbornou knížkou o zahradničení, o permakultuře, o ekologickém přístupu. A jak na to? Vydalo nakladatelství Dharmagaya. Jeden z vás vyhraje, kdo mi napíše, jak se jmenuje autor této knihy. A my zůstáváme ještě chvilku na Jamajce. Tohle je Runkus, který letos vydal skvělý album jménem Supernova. Pouštěl jsem to včera Speechovi z Arrested Development a moc se mu to líbilo, byl nadšený, fotil si různý obaly toho věcí, právě který se k němu nedostali, ale vy je můžete znát, pokud posloucháte Polední meny. Teď a tady na Color Music Radio. Tato věc se jmenuje Life Over Death. Runkus.

0: Jo, tak to byl Protože a Damian Marley.
1: I said that's 54 countries and every place different caliber, different flavors.
0: A tohle je už Fuse ODG, jeho oda na Afriku. Viděli jste ty nový mapy?

Tak, to jste možná nečekali ode mě, co takovýhle hauzík, nicméně Jill Scott vydala skvělý nový album, který je To Whom Who They Concern, se to celý jmenuje, a je vlastně soulový, je jazzový, je R&B, ale má taky přesahy, má takovýhle přesahy i dokonce v rámci tady tohohle songu, který připomíná Buď tady, buď teď. A když zjistíš, že tvoje myšlenky tě odvádějí někam mimo teď a tady, tak se zase vrať zpátky k tobě tady a teď. O tom je vlastně meditace, o tom je učení buddhistický, který vřele doporučuji vaší pozornosti, pokud chcete trénovat bdělou pozornost, a na to téma vydává spousty zajímavých knížek nakladatelství Dharmagaya, partner poledního menu. Tak děkuju jim za podporu už několikátý rok pro polední menu. A teď ještě jeden song, který byste ode mě asi nečekali. Mimochodem, kdo posloucháte v páteční premiéře, tak vězte, že mezi 19. a 20. hodinou, tuším, máme nový pořad právě věnovaný minimal technu a dalším elektronickým žánrům. Jmenuje se Groove Minds. Pátek večer můžete vždycky takhle vyladit. A v pátek odpoledne taky je repríza skvělýho Aftermoon s DJem Ramelem, kterýho tímto srdečně zdravím do Budějovic. To byl skvělý set včera před Arrested Development, kde jsme skončili tam, kde jsme dnes polední menu začínali. Od mikrofonu se loučí Lukáš Kolíbal. A díky moc za tolik milých zpráv, který jsem teďka dostal o tom, že vás baví tohleta hudební selekce. Přeju vám krásný víkend. By the way, v pátek je Krištofa a Ariany a zároveň kampaňu Kluďme svět, tak v ideálním případě nenechávajím po sobě bordel. Kdo pozorovali v repríze, tak slaví Oleg Helmut a Eustach a jeden malování mandal. Tak vám přeju krásný víkend. Čau, čau.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Color Music Radio.
3: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.

Tak, jdeme na to. Hip House.

No co je? Aha, DJ Minidrak. To jsem já.

Mai, Music Radio.

0: čtvrtek 4 hodiny. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Dátali se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova.
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli

DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Sax appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
6: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
7: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
8: Let's party,
9: have a good time, here we go.
10: Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco, to je...
11: Taneční party.

0: Dobrý večer, dobrý den, dobré odpoledne, podle toho, kdy nás posloucháte. Posloucháte rádio, hej, ale také rádio Color. A já tady mám ve studiu Mirka Krutinu a Solvínu. A teď si uvědomuji, že vlastně jsou tady v našem studiu dva Mirkové. Ahoj, Mirku.
1: Čau, Mirku.
0: Ahoj, Solvíno. Tak to bylo trošku slabší, ale my si budeme povídat hlavně s Mirkem a budeme si povídat o čem? Budeme si povídat o muzice, ale taky o právu, o advokaci a co tě baví víc, to znamená, jestli to právo, nebo jestli chodíš třeba s kytarou za klientama, povídej.
1: S kytarou za klientama určitě nechodím. Oboje má svý, vlastně nejzajímavější na tom je to střídání těch světů. Přes den seš advokát a v noci seš rocker.
0: Asi to není úplně jedinečný, protože vlastně doktor Pepe je advokát, že jo, a těch lidí, který je zpívající právník a tak dál, tak toho bylo víc, no. Tak kdy jste vlastně začali s kapelou, jestli si nejdřív teda, jako nebo už to bylo na škole, jak to bylo vlastně s tvojí kapelou?
1: Já jsem samozřejmě během studia hrál intenzivně. Měli jsme kapelu Snake, pak jsme měli kapelu Pejsek, hrál jsem s Američanama v kapele Royal Supremes, takže jsem byl fakt činej. A teprve někdy ke konci školy jako jsem začal stát před otázkou, čemu se věnovat naplno. Jo. A to rozhodnutí bylo takový spontánní. Jsem se vrátil asi po 10. koncertu v tom měsíci ve 2 ráno domů, splavený. Sednul jsem si za stůl v obyváku, koukal na hřbety knížek. Asi hodinu, než mě přestalo šumět v hlavě. A říkal jsem si, tyjo, to je fakt těžká řehole tohleto. A řekl jsem si, no tak možná by mohla být hudba koníček a právo zaměstnání. No a 2 roky jsem potom na to nesáhl, jo. Než jsem se zase k té kytaře vrátil a než mi to zašlo chybět. Takže to rozhodnutí padlo v době, když vlastně jsem zjistil, že je to těžký záhul. Oboje se to najednou stíhat nedalo tehdy. Když začínáš kariéry, 2, to nejde. Jo. Teď je situace jiná, že v té advokaci už přece jenom mám kancelář, kde mám po těch letech jsem si našel schopný parťáky, výborný právníky, o který se můžu opřít a tím pádem už zase nemusím pracovat od rána do noci, ale můžu si trošku užít toho, že ta pracovní doba má nějaké limity a vzniknul mi zase prostor na koníčky. No a ta hudba pomalu vytlačila všechny ostatní koníčky a to byl z toho vlastně druhý job.
0: No, pojďme si teď něco pustit a po písničce si teda povíme něco o tom právu a co tě na právu baví a co vlastně, čemu se nejvíc věnuješ a co bysme si teď dali, jako co by si dal svůj tip, svoji muziku nebo co posloucháš rád?
1: Já poslouchám rád strašně muziky, ale pokud chceš něco od nás, tak třeba můžeš pustit, já nevím, takovou příjemnou písničku Dunaj.
0: Dunaj, takže jdeme na Dunaj a po písničce budeme pokračovat.

0: Zpátky ve studiu posloucháte Rádio Hejen, nebo také Rádio Kolor, podle toho, kde jste si nás naladili. A ve studiu jsou dva Mirkové, já a Mirek Krutina. Budeme si teďko povídat trošku o té advokaci, jako co v tom právu tě třeba baví. To by mě zajímalo vlastně, čemu se věnuješ, jestli je to trestní právo, nebo já nevím, obchodní právo, povídej.
1: Tak v současné době už jsem zakotvil u trestního práva, i když v kanceláři mám i kolegy, kteří dělají civil, takzvaně. A konkrétně i tam náplň se vyvíjí. Jo. Když jsem začínal, tak jsem prostě psal listiny, studoval a analyzoval spisy, chodil se podívat do těch spisů. Prostě dělal jsem veškerou práci. Postupně, jak jsem se obklopil lidma, asistentama, koncipientama, následně i se z nich stali advokáti, tak vlastně mám víc a víc pomoci a můžu se soustředit na to, co mě baví nejvíc. A v současnosti to je taková kombinace mezi, řekněme, takovou cílovou analýzou, rozhodováním se o strategii, jo, předvídáním nějak výsledků a přizpůsobení strategie tomu, co se dá dosáhnout a kde už je to mission impossible. Samozřejmě jednám s klientama, no a s protistranama. Případně v těch větších kauzách chodím na soudy, protože nechci uvrhnout nikoho ze svých mladších kolegů do té tíže, té zodpovědnosti za ty velké věci. I když samozřejmě je to otázka času, kdy i tam se probojujou a budou mě plnohodnotně zastupovat i v těch řekněme, velkých zodpovědných věcech, kde v tuhle chvíli ještě zatím musím být já.
0: No, já mám už delší čas jako myšlenku udělat nějaký pořad, který bychom mohli nazvat, řekněme, Spravedlnost po česku. Měl by si nějaký tip, který vlastně si za svoji praxi zažil, který by byl zveřejnitelný a zároveň by byl zajímavý a poučný pro naše posluchače, co si zažil, ať už teda v tom trestním právu, nebo něco, co by se jaksi do této rubriky případně hodilo?
1: Jako v naší společnosti pořád jsou mýty. Jo. Například mýtus, že když nebudu vypovídat, tak mě budou považovat za vinného. Nebo když si sebou vemu advokáta, tak to vypadá podezřele. A to jsou vlastně mýty, které vlastně už ani nejsou. Možná, že vycházejí z nějakých historických zkušeností, ale dneska už to prostě není pravda. Jo. Ať už ty soudci, anebo státní zástupci a policie, většinou už jsou to natolik profíci, že když se tam zjeví advokát, tak to prostě berou jako pracovní záležitost, jako běžný den. Nikdo si to nebere úkorně. To samé, když člověk využije práva nevypovídat, tak se absolutně nic neděje. Je to prostě jenom kratší ten výslech. Jo. A takhle. Takže myslím si, že vytipovat si nějaké ty mýty, které vlastně pořád přežívají, a rozebrat si to, jo. Popovídat si o tom, co vlastně ta advokacie je, co v té justice můžete čekat. A čem staví, jo? Jestli staví na pravdě, nebo jestli staví na důkazech, na tvrzeních, kdo může vyhrát nějakou kauzu, jestli se dá prohrát vyhraná věc a naopak a podobně. To znamená, určitě bude lidi zajímat něco z té kuchyně a pokud chystáš takovýhle pořád, tak bych ti určitě doporučoval nezvát jenom advokáta, ale pozvat si třeba i státního zástupce nebo i soudce.
0: A my jsme tohle plánovali kdysi dávno s Hankou Marvanovou, která přislíbila, že by se ráda toho nějakým způsobem zúčastnila, ale asi sám ví, že ona je velmi vytížená, takže zatím k tomu nedošlo. Já bych to viděl tak, že bychom si teď pustili nějakou další písničku a pak se k tomu tématu vrátíme. Co by si zdal teď?
1: Tak dali jsme si českou věc z desky Touha, tak teď bychom mohli zkusit třeba z poslední desky, která se jmenuje Bad Wars, Postelové války, a vyšla v angličtině, nebo dokonce ještě pořád vychází. No a tam ten výběr je, tak třeba rovnou tu titulní písničku Bad Wars.
0: Jasně, tak jdeme do toho. Posloucháte Rádio Hej, taky Rádio Kolo.

0: mám tady Mirka Krutinu z advokátní kanceláře. Ještě by si možná jí mohl lépe představit, aby posluchači, kdyby náhodou měli zájem a měli nějakou kauzu, nějaký problém, kam by se mohli obrátit?
1: No, v podstatě si mě najdete podle mýho vlastního jména a příjmení. Miroslav Krutina, to je moje advokátní kancelář, kterou jsem založil v roce 2004 po povinný praxi a nějakých zkušenostech. No a okolo mě se postupně ten tým nabalil, takže teď je nás 14 a snažíme se dělat to nejlepší, co můžeme.
0: Tak možná se tě zeptám, to je taková možná standardní otázka, mě to vždycky zajímá, uvidím, jestli odpovíš stejně jako mnoho dalších. Jak to vidíš s vymahatelností práva, po případě s předvídatelností rozhodnutí soudu dříve a nyní?
1: No, nemyslím si, že by se to zhoršovalo, spíš naopak. Myslím, že se to zlepšuje, ta situace. Je to tím, že se ten právní řád usazuje. Jo? Od roku 89, kdy vznikla celá řada nových právních předpisů a celý právní řád se překopal, tak vlastně nebyla nová judikatura. Hodně se čerpalo z minulosti, ale spousta věcí byla překopaných nebo úplně nových. Teďko v řádu těch desítek let, který uběhly, už přece jenom se ustaluje judikatura, soudcovský stav je stabilní dlouho a tudíž víc a víc se dá nějak jako předvídat, co vlastně ten, jako který soud asi bude požadovat a rozhodovat na bázi toho, jaký důkazy máš. Ale na druhou stranu, každý případ je jiný a je to o jako bezprostřední pohotovosti, o schopnosti shromáždit důkazy, argumentovat, spojit ty věci nějak a odprezentovat je. A tam se to děje často. Jo? Protože jedna věc je, jak to vypadá na začátku kauzy, kde máš polovinu informací, a druhá věc je, jak se to vyvine. A to předvídat úplně nejde, protože do té kauzy můžou vstupovat všichni hráči novinkama. Takže pracuješ vždycky s určitou mírou pravděpodobnosti. Ale není to chyba ani toho systému, ale je to spíš o tom, že skutečně realita toho procesu je taková, že se ty informace můžou vlastně skládat postupně.
0: Ale dá se říct, že když přijde za tebou nějaký klient a vybalí na tebe svůj problém a pokud možno teda nezatají nějaký věci, tak mu můžeš říct hned na začátku, jak to vidíš a s jakou pravděpodobností, co se může stát, tak to asi.
1: Když mě dá k dispozici celý spis, a já ho můžu nastudovat, případně když je obsáhlej. Tak a má třeba desítky tisíc stránek, tak to musí číst celý tým. No tak potom samozřejmě vím, jaký důkazy jsou ve spisu, co tam případně chybí, kde jsou nějaký mezery, co můžeme dokázat my musí říct klient, protože ten zná ten svůj příběh. A mě nějakou dobu trvá, než třeba začnu chápat, co třeba mi neřek. Nebo co by mohl on sám zjistit ze svého okolí, ať už od rodiny, od známých, od partnerů obchodních a tak dále. Takže je to proces. Jo? Ale samozřejmě na začátku nějaký obrázek si udělám a co si budeme nalhávat. V trestních kauzách, když ke mně přijde klient, tak už většinou má za sebou vyšetřování, policie má několikaletý náskok, někdy dokonce už má prohraný první stupeň u soudu, takže doháníme náskok, který má druhá strana. A ty kauzy na začátku nevypadají dobře a teprve po opravdu důkladné analýze můžeš zjistit, že jsou tam třeba mezery, že jsou tam chyby, rozpory a tak dále. No a pak se začneš zajímat tím, jak to hájit. Jestli věcně, to znamená, že se věc nestala, nebo se stala jinak, nebo za ní neodpovídá klient třeba. No a nebo procesně, že byly porušeny některé pravidla, které jsou natolik důležitý, že by se zbortil systém, kdyby se prostě takhle postupovalo. Pokud je o menší porušení pravidel a tak dále, tak to třeba nemusí mít za následek úplný rozpad té kauzy, ale třeba jenom oslabení důkazní situace. Takže s procesníma námitkama nepochodíš vždycky, ale je to nějaký dynamický proces. Jo. A nevím, jestli už to není moc specifický, to, co říkám, nevím.
0: A myslíš si, že my jsme moc dlouho nemluvili, že soud dá také na příběh? To znamená, že nejenom na nějaký třeba právnický kličky, nebo já nevím, nějaký administrativní, jak se tomu říká, to vystřihnu.
1: Formální
0: nějaký výhrady a že taky dá na příběh a řekne si, tak to asi bylo?
1: Určitě ano. Samozřejmě soudce musí taky nasbírat nějaké zkušenosti, aby našel nějakou rovnováhu mezi příběhem, nějakou podstatou té věci a potom těma technikáliema, který ten proces prostě nezbytně doprovázejí. Ten příběh může být důležitý, protože tam se někdy skrývají třeba motivy těch jednání. Tam se skrývají údaje, informace o tom, jestli se dá třeba nahradit nějaká újma jednoduše nebo složitě. Jestli třeba může dojít k nápravě. Vím si, že třeba spousta lidí, kteří jsou stíhaný, se dozná, ale tím to nekončí, pak se řeší trest. Jo. A velmi důležitý je ten příběh pro to, aby soud zvolil adekvátní reakci toho státu, to znamená, jestli tam bude nepodmíněný trest, nebo podmínka, jestli tam bude peněžitý trest, nějaký obecně prospěšný práce a spousta dalších aspektů, které se rozhodují, nejenom ta vina nebo nevina. A tohle všechno ten soud načítá i z toho příběhu a těch okolností.
0: Tak si zase pustíme nějakou písničku. Já připomínám, že se bavíme s Mirkem Krutinou tentokrát na téma advokacie a obrany jednotlivých klientů, který kdybyste náhodou potřebovali, tak určitě ještě na konci zmíníme adresu advokátní kanceláře. Je to tak možné?
1: Určitě budu rád.
0: A co si dáme teď za song?
1: No tak vlastně brali jsme z druhé desky i z třetí desky, tak pojďme skočit k první desce. Tam je hnedka první písnička Talk to me, nebo Mluv se mnou, což vlastně tak trochu souvisí s tím mým povoláním, kde se řeší neustále nějaký konflikty. Takže a dokonce na obálce té desky je teda box. Holky vyskočí do vzduchu a jdou po sobě v boxerkách, takže vlastně Talk to me.
0: Tak jdem
1: si
0: do
1: myslím,
0: toho.
1: Že je dobrý typ.
0: A já myslím, že Talk to me je zrovna song, který u nás v rádiu hrajeme.
1: Tak to mám dvojitou radost.
0: Tak jdem do toho.

0: jsme zpátky ve studiu a povídáme si s Mirkem Kultinou teďko na téma advokacie a jak to vlastně chodí a případně možná i vymyslíme nebo naplníme obsahem tu myšlenku Spravedlnost po česku a uděláme nějaký seriál v našem rádiu. A já mám jednoho kamaráda nebo kolegu a ten má kapelu ze samých pozounů, jak se říká, a on má realitní kancelář. A rozhodl se, že složí song, kterým bude prodávat dům, a ten song se jmenuje Prodávám dům, a složil velmi pěknou písničku a tím napízí touto formou klientům prodej toho domu. Máš ty podobný záměr, nebo nenapadlo tě něco udělat, že by si klientům takhle formou písně pomohl?
1: Nenapadlo mě to zatím a ani se přiznám, to neplánuju, protože chceš nebo nechceš, ta advokace se dotýká dost vážných témat. A byť někdy pomůže, když odlehčíš to téma a přistoupíš k těm věcem trošku lehce, protože ti i napadají třeba věci, které by tě vtisněji nebo pod tlakem nenapadly, tak si myslím, že pořád jako to není sranda. Že těm lidem jde o hodně a že to prostě jsou dva různý světy, který si můžou vzájemně trochu pomoct, ale úplně je míchat nechci, když já sám v sobě mám oba obsažený, i ten hudební svět, i ten právnický svět, ale myslím si, že prostě
0: míchat dohromady.
1: Míchat to úplně a už vůbec ne jako biznisově. Samozřejmě, že klienti, kteří mě znají díl, a s kterýma pracuju, si to zjistí, že mám kapelu. Občas se vyskytnou na koncertech. A vlastně si to třeba dodatečně užijem. Ale v rámci té kauzy je to opravdu většinou boj, napětí, stres. A tam není prostor pro nějaké juchání.
0: No, tak co bychom si řekli na závěr? Možná ještě nechám na tobě nějaké představení nebo pozvánku. My jsme se vlastně bavili o nějaké pozvánce, že budete mít koncert teďko. Jak je to?
1: My máme před sebou teďko dva koncerty. 19. září, to znamená teďko v sobotu, hrajeme na Nuselských slavnostech. Myslím, že od 6 tam máme vystoupení my a Duvany. A pak na Purple Festu, Žižkov, Šiškov, a tam si nepamatuju datum. Jo, ještě, že tady máme Silvínu sebou, která ty datumy ví.
0: To nebylo takže, slyšet.
1: Takže 10.10. budeme hrát na Purple Festu v Žižkov, Šiškov, což je strašně zajímavý podnik. A kdo tam nebyl, tak doporučuji se tam přijít aspoň jednou za život podívat.
0: Tak, já zvu všechny naše posluchače, ať už posloucháte Rádio Hej nebo Rádio Color. Poslední pozdrav teda na závěr.
1: Já bych, jako ještě jednu písničku myslíš?
0: Nebo? No, jednu písničku dáme určitě.
1: Vlastně by mi přišlo zajímavé, co by lidi řekli na náš úplně nový song, respektive nově vydaný. On už existuje díl, ale teďko vychází v rámci desky Bed Wars. A ta písnička se jmenuje 17 Lives a je o tom, že ty zpěvačce, zpívá to na ty, Skotnická, trvalo 17 životů, než dokázala vyslovit to, co předtím nedokázala, než se osmělila vlastně říct tu větu, která byla pro ní předtím nevyslovitelná. Je to vlastně o vyznání lásky, může to platit i naopak a je to o tom, jak všichni se zdráhají, bojejí, nevysloví se a utečou jim životní šance, takže je to taková písnička na kuráž. Jmenuje se 17 Lives.
0: Tak jo, tak já moc krát děkuju a věřím tomu, že zase brzy se potkáme ve studiu. Ahoj.
1: Já se taky těším, moc ti děkuju, ať se daří tvýmu rádiu i tobě. Je radost s tebou pracovat.
0: Tak to. To jsme se nedomluvili.
1: Měj se, ahoj.
0: Ahoj.

0: Classic Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Zdravíme všechny u přijímačů. U mikrofonu jsou Groove Minds. Tady Dave Ripper.
1: A tady SB Plus.
0: A vy posloucháte Color Music Radio. Užívejte.

Jak můžete slyšet, začátek dnešního setu se pohybuje v dubových tóninách. Máme za sebou druhý track. Honzík tady zrovna mixuje třetí track s názvem Meltem od interpreta Soft Traffic featuring Prince Morella. Právě hrajeme čtvrté vydání naší radio show. A už Honzík je netrpělivý a nechám ho tam pustit ten drop. Pojď do toho, kamaráde.

Jak jste si mohli všimnout, tak jsme dnešní show zahájili dub minimalem, který je velice blízký Daveovu srdci a na mě pomalu roste, takže si užívejte a pokračujeme dál. Groove Minds na Color Music Radio.

0: A pokud náš váš sound nás, váš nás sound baví, hoďte nám follow na Instagramu.
1: Ale Dave jinak umí mluvit, slibuju.
0: Myslíš, jo?

0: A zatančit bočkem?
1: Tak, přesně tak. Takže dneska, pokud jste v Praze, tak bychom vám doporučili season opening ve Fuxu. Akce zvaná Full House. Bude tam hrát Midirama, SJ Yellow, Zuzka Hakl, Miss Universe a spousta dalších DJs, takže kvalita zaručena, určitě doporučujeme. Další varianta potom, pokud se chcete jít podívat do pražských sklepení, tak můžete jít do klubu Pulse 22, kde bude akce s názvem Zero Gravity, NFKS, Phil Bill Gazda, Morfea Brownie, Existence a další. Určitě další kvalitní peak time techno. A pokud, to není teda dneska, ale zítra, pokud si chcete zajít na nějaký housík, tak můžete zajít na Generate Prague featuring Climax na rooftopu v nově v Hanavském pavilonu, úplně nové místo, takže doporučujeme jít okouknout. A co bych ještě tak dodal? Tohle je Groove Minds na Color Music Radio. Hrajeme, není to klasická radio show. Mixujeme u toho a povídáme vám něco.
0: Já nemám co dodat, příteli. Důležité vědět, že opravdu nepouštíme track za trackem. Stojíme tady vedle sebe a děláme to, co nás baví.
1: To znamená, že mixujeme. Není to žádný fade in, fade out. Je to souvislá hodina minimal deep techu,
0: houseu
1: a dalších podobných žánrů.
0: Prostě pomalé rytmy. Čau!

zbývá nám 13 minut do konce této hodinové parády. A já jsem si dovolil vám představit ze svého repertoáru legendu houseové světové scény Terry Lee Brown Jr. s jeho trackem Terry's House.

0: Mezitím, co mi tady Honzík zamixuje druhý track, tak bych využil poslední dvě minutky vašim posluchačům a našim fanouškům, kteří nás podporují, neboť o víkendu se konala naše, jak ty to nazýváš, naši grébovku?
1: Náš signature event.
0: Signature event. Měli bychom najít český výraz pro to. Podpisový event.
1: Podpisový event Groovemind, ano.
0: Čili obrovské díky všem, co dorazili. Akce byla nadmíru úspěšná, ohlasy jsou fantastické. Něco takového jsme nečekali. A jedeme dále. Příští rok máme v plánu minimálně 4 akce. Napříč celou republikou, nejenom v Praze. Ti, co nás budou poslouchat i nadále, tak budou neustále informováni. A kromě pořádání eventů vám samozřejmě budeme prezentovat tu nejkvalitnější hudbu z širého okolí. Kamaráde, zbývá posledních 55 vteřin, tak ještě něco řekni ty.
1: Já bych tomu dodal jenom to, že všem děkujeme za přízeň a za to, že nás podporujou, že chodí na naše akce, že nás poslouchají, že sdílejí naše věci na sociálních sítích. Moc vám všem děkujeme, protože kdyby nebylo vás, tak nejsme ani my.
0: Jak říkám já, vy jste my jsme vy.
1: Přesně tak. Takže moc děkujeme, jsme vděční a slyšíme se zase další pátek.
0: Počkejte si na tenhle...

0: Vítejte u dalšího dílu našeho výletu za klasickou disco hudbou posledních 50 let s těžištěm v 70. a 80. Hity i rarity, které nikde jinde neuslyšíte, no a třeba i po letech objevíte vaše oblíbené oldies ještě jednou. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8. a 10. a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radiocore.cz, kde si pod záložkou podcast vše stahujte, no a nebo poslouchejte. Peter Kent byl ve své době největší slávy, tedy na přelomu dekád, spíš na začátku 80. typický svým soundem, který neměl nikdo jiný, melodické elektronické disco. No a pak se zamiloval do Luisy Fernandez a oba vyprodukovali několik skvělých duetů, ovšem už ve španělštině, tedy nikoliv v angličtině. Dnes tedy solo, Peter Kenzi, Time for Your Love, pak Primadonna a Pretty Face, no a nakonec novější věc, Rio, jednoduše skupina Rio a Shine On. Tak ať se vám hezky poslouchá, hlavně ať se vám to líbí jako vždy, tak to vám přeje Pavel Bárta.
1: Color Music Radio.

Rio a Shinone. No a protože se stalo přesně to, co jsem předpovídala, Olinine výzvy k tomu, aby se i ostatní zapojili a napsali své zážitky, nejen z prázdnin, jakýkoliv zážitek, třeba i z dovolených, tak to se prosím minulo účinkem. Čest budiš Martimu, jehož příběh tu zazněl minule. Je tu opět stará dobrá, mladá dobrá Olina, která ve své dnešní odlehčené povídání nazvala Pražská tančící strašidla a píše: disko vládne od nepaměti, ať se tomu pravda dříve tak neříkalo. Tancechtiví lidé byli ochotni pro svou vášeň obětovat mnohé. Když například Salome předváděla své obscénní vlnění, nebylo to jen proto, že měla pivku na Jana Křtitele. No a co třeba Káča? No ta, co prý měla jakési techtle mechtle s čertem. Nebo Hraběnka, co na bále protancovala střevičky vyrobené z chleba svých podaných. Teď za trest musí strašit na Pohořelci. Tam můžete potkat i další tančící strašidlo. Tamní hojná produkce duchů se v této lokalitě objevuje již od času hvězd a mandragor, kdy se Praha stala čarovným kotlíkem pro elixír a měď se na požádání měnila ve zlato. Byla to doba kuriózních postav i příběhů, doba rudolfínská, kdy tu na Pohořelcem skrz Pohořelec bloumal i Edward Kelly, neboť tu dva roky pobýval v jednom domě. Procházky tohoto rozhodně nefádního Edy končívaly až v nočních hodinách. Potkávalo zde jedno nepokojné zjevení, které v podobě ohnivého psa osvětlovalo celé náměstíčko. Zkušeného mága toho fantazma neděsilo, ale jistě by se raději setkával s půvabným strašidlem ženského pohlaví, které musí každou noc obtancovávat pořád dokola celý prostor. V tom měl Edward smůlu, dívka se tu začala objevovat až 150 let po jeho skonu. Šlo o mladici, jež tak vášnivě ráda tancovala v tehdejší tančírně Pohořelecké krčmě u Tří lilí, že tam odběhla od matčiny rakve. No a tak se teď za trest musí točit ve zběsilém kole. Tohle strašidlo není nebezpečné, jen bude obtěžovat případné noční chodce vyzváním k tanci. Trochu hůře proběhne setkání s takzvanou černou Dorou, které se říkalo i Dora Heš Heš. Ta tančila různé exotické tance v Ungeltu u Týna. Dodnes je tam někde restaurace u Černé Dory. Dořino strašidlo není dobré a hodné. A doporučuji všem pánům, aby, pokud se s ní v noci setkají, nechtí, neodmítají větou dík, ale se strašidlem netančím. Dora totiž důrazně trvá na dámské volence. No, my děkujeme Olině a těšíme se na další. No a mně se líbí, že si vybíráte poněkud netradiční skladby, které bych tedy jinak asi do svého pořadu nezařadil, ale za příběh musí být odměna. Tak třeba dnes tip od Oliny. Pippo Franco a Pinocchio pak přitančí Eddie Huntington, který potkal své přátele. No a nakonec opět Itálie. Flavia Fortunato a Casco Blu z roku 1983. Mimochodem, tenkrát velký hit i na Bayernu a na Ötraj. Nejdřív ale ten panáček s tím dlouhým nosem Pinocchio.

Šanghaj. No tak to je překvapivě skupina pěti kluků, nikoli z Ázie, ale ze Švédska, kteří hráli melodické disco, blížící se italo-disco stylu. No a vydali dvě alba. My si od nich pustíme hit Ballerina, pak Funky Okénko, skupina KID a Fine Time Tonight z roku 82. No a na začátek Roger Mano a Don't Go Away v povedeném remixu.

0: KID a teď Elektra. Ta je typickým příkladem One Hit Wonder. Je to dvojice, co vydala jediný single, ale za to hit, co se hrála na všech diskotékách. Psal se rok 1985 a Elektra vydává svůj hit Cuando, Cuando. Někdo to píše s C, čili Cuando, Cuando, někdy se to píše s Q. No, já ho nabízím maxi verzi. Tady je Elektra a Cuando, Cuando.
1: Maxi Mix. One Hit Wonder Special in the Party.

No tak to byli Antonio Corvi a jeho Magnetic Motion, premiéra zde, a právě dohrávají Village People v sukních se stejným producentem, tedy The Richie Family a Americká generace. Teď malá pauza a pak opět další nášup disco hudby, zvláště ze 70. a 80. No a dokonce ještě méně známá věc od Hazel Dean, Break the Rules, pak Italo a Eddie Sloan, Take Me Higher, a nakonec písnička, jejíž název dožuli vytesat Johnny Hedges a Turn Back the Clock. A já říkám, věčná škoda, že to nejde. Za malou chvíli se na vás opět těší Pavel Bárta. Disco hity i rarity non-stop.

Druhá hodina hitů i rarit z diskoscény od 70. po milénium je tady a vy se můžete těšit třeba na Rocky Burnett, Pet Shop Boys, Shaka Tak nebo na Falka. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek v noci mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše stahujte a nebo poslouchejte. A upozorňuji, že jsou tam všechny díly od začátku mého vysílání, tedy tady na Kloru od roku 2017. Startujeme rokem 1985, Romano Bajs a Dial My Number. Pak smutná story, jak mraky kolem měsíce znemožnily spojení ze Země do rakety mířící na Mars. No, další spojení bude až za rok, takže to chce trpělivost. Rock Band a Clouds Across the Moon. No a nakonec královna diska Donna Summer a Try Me. Najděte si i tuhle hodinku vaše oblíbené oldies, no a k tomu skvělou zábavu přeje od mikrofonu jako vždy Pavel Bárta.

Škoda, škoda, že od rakouského zpěváka Falka se hrají dokola do kolečka 3 nebo 4 písničky a přitom on byl taková studnice hitů. Tak trochu se zapomnělo i na obrovský hit Vína Blut, neboli Vídeňská krev, který začíná pár takty ze slavného Valčíku. Pak trochu španělského temperamentu Lucia a Torero Ole. No a na začátek opět Italo Disco, DJ Mastro, Out of My Mind.

0: Lucia, tá nás zavedla na koridu a teď do Německa. Propaganda, jedna z mála právě německých kapel, co se dokázala prosadit i v zahraničních hitparádách, tedy nejenom doma v Rakousku nebo Švýcarsku. Její hit Heaven Give Me Words to jen dokazuje. Pak Funk and Soul, skupina The Controllers a Stay. No a začínáme princeznou, která vůbec není ze šlechtického rodu z Velké Británie. Pod taktovkou Stock Aitken a Watermana je tu After the Love Has Gone.
1: Stock Aitken Waterman Productions.

0: za jednu z nejlepších a nejhezčích skladeb od Pet Shop Boys já tedy osobně považuji Heart. Ostatně i ten videoklip byl skvělý s tím Drákulou. No a na to konto vzniklo i spousta remixů a ten nejpovedenější si dnes pustíme jako maxáč. Výborný DJ a výborný míchač neboli mixovač Ben Liebrand vytvořil skoro 6-minutové dílko. Takže tady je v taneční party Pet Shop Boys Hot.
1: Maxi from the 80s.

Tak to byli Phil Fearon Galaxy a I Can Prove It z roku 1986 a pod námi ještě hraje Nick Carson a Hey Hey Girl, taky zde premiéra. No pokud chcete dál tančit, nalaďte si Music Only, kde je párty až do 2 do rána. Zítra tamtéž zlaté disko ze Zlaté Prahy, tentokrát vybírám už já. Od 8 nebo zde od 8 Kuba Melín a jeho lahůkáctví ze 70. a 80. a taky Holiday Edition s Martinem Svátkem. A já zase za týden. No dokonce ještě obrovský hit Rocky Burnett a Tired Train the Line, pak Ricky Maltesea Mama a nakonec trochu jazz funku Shaka Tak a City Rhythm z roku 1985. Mějte se fajn s dobrou muzikou a za týden se na vás opět těší Pavel Bárta. Hity non-stop, taneční party.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
0: Sponzor pořadu.
4: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dream Flight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a například

0: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
1: S naší Profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
0: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
1: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
2: Sponzor pořadu.
3: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
4: Color Music Radio.
5: Byla jedna hodina. Color Music Radio.